0: Snažím toho řešit, jsem se hned výjel a zvaný.
1: That's your careful.
2: You're Ben FM 103.5.
3: Hey, cutie, aqui Nima Trend.